0: Lunch. Bel našestje. Kašče runje jižovat matja cuža zonili v temu pšelacce je před peča postaletami nastal jeden z najznačišich spievov popovie hučby. John Lennonove solove spiev Imagine. Hačo džensnišeho je spiev hymna za mir a vobuča stajne zasa diskusie. Simon Heduška nas vupšo, da stavizno spieva zaveče.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Cunje a jednoreklavirne zynky nam nydom charakter spiewa pokazaja. A prinje tekstu Helinki njemuli so skoro lepje na to hodžeč. Imagine there's no heaven. Predstaj si, zo nimamy nebiesa. Je lohko, gdyż tole vúspytaš. Žana hela pod nami a nad nami je nož nebio. Jako by John Lennon spiel 27. meje 1971 v svojim studiu blízko Londona narával, knežeše na sveče zimna vojna, ve Vietnamie rozkory eskalirovachu a po celom západnom sveče džichu ľudžo na puč a protestovachu. V nádži zo so tvošnostne boze nešto zmení. A runie do toho časa so spiel derie hodžeše. V názimie 1971 so spiel vozivý a mieše nydom vúľký mezonárodný vúspech. Lenin spielaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka v textče. Vojny a problémy na svete nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kiž sú se čvojekoja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša idea spiewa. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a celkunemu hučnemu vopčevaniu tyja. Inspirirovane bu John Lennon vo sebie od svoje žony, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa himachu. Mnohým ľuďom bychu tuté bezhraničné ideje tedy prostče předopritkárske. Ale snano je runie to tomu dopomhavo, zobu spiev svieto znáty. Runie ve tutým týdženiu je tomu dokladne 55 let, zo je so spiev narával. A ište dženca vúživa so spiev za protestné hýbania, vopomnenské zariadovania abo jako hymna za mier a svúša na kúždy pád k najvúznamnýším spievam na sveče.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Soma Neduškaj nam šedste ju spiju Imagine Johna Lennona, tutun bie so před 5,5 letami narawał. Ja se myslu, za môžeče si predstajč, kotre titul netko sčiuje.

Niedom zmiju za was naše dżensniše pokivy, kotrež počal je sowieza na dżensniše piatka, tež na konc tydženja. A no hajš tu iš tutich dniach znano grillovansku party zariaduje, za toho ma kubvanske sredžišče v Smorčicach, z jatoho Bena, nitko nešto cele nového. Menice, tak je v osebite připovešak, v kotrimš je poprom šitko nutska, štož sa pravu party v leče trebače, mienujce teke garnitúry za zárodu, s tekemi pivovými blídami, tež s tekemi stejakami, paviljom, kvodženská teka, kajštiš, vulky, pfúnový grill. Šitko to, štož potekim za party tak na hardware, kajš oni písaja trebače, môžete si votnetka v kubvanským skedištu Sviatého Bena vupoščiť čera sú tutun připovešak ze všim přepodali.

Pokaž slubene, tu netko naše pokive, že sač menšinou po napošťastčich. Dženca zají so budeske nalječo, a to doživiče napríklad prvný serbský veršk. Skupina Janka Hanka zaúdži na mjasových výkach, a to dženca večo na podživiečich. Tu budešenie. V rede filmového festivala Nysa sče dženca na serbský filmový večer do budeského kamientného domu přeprošení. Pokazaja tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, Serbskú utopiju Ci a film Jako sče vodní mužojo bichu. Dženca večer sedmich kamientnym domje budešinje. Na vjesny svijedžen možete se konstudženja do Kuloca dojeć. Jutce vod popodnju dvima je zmija tam kikorovo turnijo. To je taki XXL kikor za čovjeka, tam možete soborač. A žone potom tam tiž kejeluja Kulocu. Potom se da svačina a večer se potom rije s DJom Bastijom. Nedželu vod dopodnja časačih potom mužojo kejeluja a potom zmija tam tiž ešte v objed a zabavu za džiči a po podniu cioch, kečbu, potom vulke meje metanie. Tak vupada po takim konstuženia v Kulucu. Meja meta so konstuženia tež v Ralbicach, jutce po podniu cioch na nause a po meje metaniu se da tam vizo tež kofi a tykanc a tež nešto kvečeri tam zmeja. Dalše meje metanie je potom v Komorovie, tam še prošuje vas modžina Jutze vod popodňu na poštyrioch a to buče tam v klubie Komoruje. Najprv se da kofi a tykanc a na popečich. V Komoruje potom tyž meja padnie.

0: Če sač menšinu pošest, čih je a tuše čas za Mirčina Venka.
1: Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Šina chce přichodže ujíče kumštných inteligencov sobu naviedovač. To je kraj nalieču ze svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujíče nástrojov, kotrež mozy s kompjútorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozovej aktivity kumštné inteligence užívaja. Bez živatuž, zo je kraj Mircu jako prvný na svieče zcova dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne na výkach poskyčovač. Konkrétnym páže dževo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybu mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinajše povieště okolo vujíča kumštných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa porno Číně a USA jenojš ještě vujíčové region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorách a fúzií za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dželčkou fyziku dželčno-európske institúcie le džesátky sledženie navieduja, je so zajšve týdžen vážne rozsud stvoril so bybšitým vostavo. Vodžaci grémy sledženského centruma CERNu švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dželčkovým pospiešakom LAC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpiva po ničím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvorn nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne džilčky namakač a hižo znáte hišče dokvadnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
1: O, nitko započnie sa nowe twarniszcza, juchy!
0: No tak wulke one nie mieszała.
3: No, nakładne auto! Nowa gratunia za wesnych dziewaczerjów je też niszto ważne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvarske dele.
3: A ja rac-fac šitko vúriju. A potom lijeme fundament mišova.
1: Oh, haj! Dođi vás dar, bagaro. Če derje?
3: Za mne přeco. Moja vopač je vulka.
1: Co to je, bakoro?
3: To ništo je.
1: Nekajki vujki kamen?
3: Ne, ništo menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hišče hotove, bakoro.
1: Bako je ništo namakal.
0: No to tež hišče. Što da máš, bagoro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada, kajš...
1: Kajš nekajka škla? Haj, to vupada, kajš stara linja na škla, kajš su je ľudki uživali.
0: Ľudki?
1: Tu su raz ľudki bydlili. A my? My netko ich dom odpakujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenče nekajki drohotne pokvat, ništo ze zajšvosče.
1: Nemôžeš ju cíve vúreč, bakoro?
0: Po našich předpisach drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přindu archeologojo a to přepytuja.
1: Archeo što?
0: Archeologojo. Oni přesliča zajšvošť a se šo dokvadne vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak rád, tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakala a přepytovala, o što su one varili, što su one pekli.
0: Štuchce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale džecme potom dalej dživač, když nic tu.
0: Snad spytaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ještě nekajki ľudk zemi spí.
3: Ja se tež myslu, co tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče, to bude věc na nás tu zajmovač. Už se já myslím.

0: Polícia z G.
1: Blízko Groß Hartava na B6 chceše so dvaja postaletne šofér auta ráno krotko do 6 na plnom pučiku zauročič a je přitom do rebe zajo. Polícia zvěstčí zobie muž pjany, test uniese 2,4 promile alkohola krí. To potom bez jezbu, tež jezdži vo Döbachu vodvlec. Sredu poponju je šofér Škode na B106 a postav z Džiri kružnu vopkat převidžal a do kupy prasnu. 64-letny so nezranný, ale při kontroli so vukopa zomieše muž 1,8 promilu alkohola intus. To bie to runja z jezbu a auto dobieše so tak to runja vodvlec. Ve Wolrecach bu muž vo 100 000 euro zjebany. Munje internetče na lukrativny poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Vulkeje Britanijskeje přepokazal. Potom pak so nikto viac pola muža nepřizjevi a ukopa so šitko jako Vulka vža. A v Bielej Wodze su paduši za švrch dňach na dvema miestnomaj koporové káble pokradnili, celko na hodnota rubizne nimale 10 000 euro.

0: nitko podamy sa myslach a zromadnie do Rajbic, no tyž nikto školi z vás nitko nie voprodže, s autom chyba kolesom přes Rajbice jedže a nitko sa raz tam mysliče na tú vonu drohu, kdež tam přes Rajbice jedeče, kdež pozastaneče tam při Frenzlec konichtec statoku, potom by tam dotal na znamiešku před ponovenem domským svoj dvorový vopkort hýšče přešmonene. Dô dosť je trauá a miestem sú polce a kvôčaky tež zarumorene. Prétač Rajbičanský dvorový vopkort punčulú rano votoria je Bettina Wenderotová hýšo raz s nakupovanským korbikom tam pobyla. A kak tam netko vúpada?
1: Mô máme ju tún lepšinu, za ma netrámo žanú podruž pačiť, tak prajne tún vopkort nám súša. Ha musíme jenom předávku doplná na 3-4 hodiny, kterýž ju na započátku tak a tak bude. Ha to je také za tě staršou generaci muslene, kterýž se na tom kasu še tak nezvěří. Počasu bude to jinak, ale najprv to tak muslene.
0: Bude to taký samopospružovanský vopkot. Iniciátorka Angelika Frenzlova môže pak tých smerovať, kýž sú tam ešte trochu skeptici z tej techniku byli, však je nám to rúne rozkvada, zo to všetko poprom celé jednore funguje. Što sme tam v poskytku a kak cvý projekt funguje, kaž prajene, nedom tu pola nás od Bettine Wenderotovej Soniče.

0: Samo posłużowanski wopkot na Frenzlec Konjechtec statoku, tun wotori bunżelu swoje durje, a z Bettine Wenderotowej możemy nitko hižo trochu čušlič.
1: Při moderných šklenčaných durjach stejo vúčanú EC-kartu zmožne, džažujú na senzor a cak, durje so votoria. Nucka postrujíče vús kasového automata. Steffen Frenzel so veselí, so môža po telko letach dživa a proce nitko skunčne vopkot votorič.
2: Mam votorinske čase zesti kartu, pon de pošitku na votorinske čase zesti pšel roku, a takvajne zbytne čas, hač do vičo džesačich, jo to šec kartu možne.
1: Vot punžele do nedžele, vot rania šestčich do vičora džesačich. Môža se kupce přichodže svoje tvore nakupovač. Přitom staj Frenzlec manželska jara na regionálne produkty dživavoj. 25 kovarjo môžeš taj dotal zdobyč, poveda iniciatorka Angelika Frenzlova.
3: Kaž doma nic, ktorýž budžaj v zeleninu přivaš a tiež štruje vecky ze sich ryznictva. Ze skočiny budú one tiež šivaš mlokové produkty a pon zmiemoš tie votamomýle ju žonob, pon recemýle smomo tiež múky a šelaké cereálie a svodkoš upytali.
1: Rata Matias Domania nese runie kisty s čerstvými kôrkami a romakom do vopkoda, a si ešte posledné věci krutko před votorením s Frenzlecami do reči. Mimo sada, zeleniny, kobasy a briečky z Huska chce přichodže tež rajbicach hotovy v oběd šklince poskyčič.
4: Mo skoro kůže týždň tý varimo, mo jenu kut kuchaku ze svojarec mamo, ta jenu jara dobré ještiny a ja so nádžiam za to ľuďam tý svodži.
1: A jeli pobrachuje raz dárik abo karta k šulskému zákody, tež na to sú Frenzlecy přihotovani. Angelika Frenzlova.
3: Zmiemo tiež ten dekorúšk. Mamo tým hovo korbyky přihotované, môže si tým nedám namiestne, nechto jen dárik spakovať.
1: Boze potajkým sú so vesnenio načakali. Mies nimi Traudel Žurova ze susodstva a ona zavesče nie je jenička, kotraž je čipna.
5: Ja si myslím, že byli na to čakajú.
6: Hej?
5: Keď ja slyšela ju. Oni sú sa poprom zaujímali. Ja sú sa všetci prašli, že ja nik skončne očinča. Tak ja si to všetko myslím.
1: A Frenzlece sa nadžije, že nepšindu si kupcu jenož po zabitu butru, ale zo spolnýmaj rukomaj nakupuja.
0: Vot punžele rania dživiečich potekim maja rajbice nuvy dvorovy vopkot na Konjechtec Frenzlec statoku, kiše potom šetne vot rania šestčich hač do večera džesavčich votorene. Impresie z nuvoho vopkoda te vidiče za týdžen, potom tiež najnúšim vúdaču vúľadka přichodný týdžen, vodeče tutun týdžen sobotu potekim 12. Nie, přichodný týdžen, ksem sa dospone datumem milujem.

6 čodzin 8 až 40 je, krótko po cibidlky na 7 a tu sú naše pokyvy za konc tyčenia. Dženca, na večer na pol 6 ich meta sa meja v Okličanskej šule Micho Hornik. Přizamkne sa potom tiež dvoru v Svedžen, tojka sa zmeja tam tiež ječ a čerstvé napoje spřijotované a veselič môžete sa tam s dobom na prezentáciu Hašenia. Cohodňovský projekt Vonjova Vobora je sa na to přijotovala a dženca od napošestčich na dvore Vokličanskej šule potekým mejemetanie a potom dvoru v Svedženie.

0: Pola amateru, so hišče nekak mesec do dobula kopa, do niž je sezona kopanjce zakončena profije des hujžo dolu, abo v přijotach na svetuje mištostva, kiba na juciši Champions League finale. Ale tež v Lipsku je so včera hišče važna rabot, mi amateru.
1: Hej, a to vo relegaciju, vo postup od regionalnije, pa takim štvrtije do cečije ligi. Lok Lipsk přečivo würzburgským kikoram rikaše duel, kiž zakonči so z 0-1.
0: Škoda ze Sakskoho vida. Ale to je taká taktika, vždycky ma kúže leto znova taký horký přísvod zu rec.
1: Na kúže pát, šako, doby sa k tomu rec, v tuti relegácii nera je možný zestupnik, prečivo možnému postupnike, kajže to je vak s vášňom, ale načolníkaj tabulku po taký mištraj prečivo sebi. Tum problém je menujúce, zo je 5 regionálnych ligov, ale jenož 4 možné miestna sú v cečej líze. Mištraj regionálneho ligu Zapad a Juhozapad automatisce postupitaj, takže tam najviace tovorstvo, a te tamneci, te so odmenieja. Jeden z Mihorie, Lica SV Meppen z regionálneho ligy Sever, a tamný mištraj hraje taj emtvo posledné miestno Kišo Vuše.
0: A tiež přivísnikam Lok Lipsk so vo tuti relegácii žije.
1: A to som si viest, 2020 bych u mišto a zrieščich u relegácii, Loni bych u mišto a zrieščich u a Leca bych u mišto a doma čera emt přirachu haja a ve Würzburgu punžel večer nienže runiovan lohšo.
0: Ale hišče nie přirate a dež môj a tiež vy celé krutče palce tučíme potom?
1: Pane, šonucka, to máš pravé kátka.

0: Bedanawa sam je serbski rozvoz praj dobranje. A nitko zadujemo raz peča postalet ročo, to je menuce nastav jeden z najznačejših spivov popovije hučbe. John Lennonov solo spiv Imagine. Hač to dženstnišo je spiv hymna za mir a vobuča stajne za so diskusije. Sama Hinduštaka nas vupšo dostavizno spiva zavječe.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Cunje a jednoreklavirne zynki nam nydom charakter spiva pokazaja. A prinje tekstu e linki njemuli so skoro lepje na to hodžeč. Imagine there's no heaven. Predstaj si, zo nimamy nebiesa. Je lohko, gdyż tole vúspytaš. Žana hela pod nami a nad nami je nož nebio. Jako by John Lennon spiel 27. meje 1971 v svojim studiu blízko Londona narával, knižeše na sveče zimna vojna, ve Vietnamie rozkory eskalirovachu a po celom západnom sveče džichu ľudža na puč a protestovachu. V nádži zo so tvošnostne boze nešto zmení. A runie do toho časa so spiv derie hodžeše. V názim je 1971 so spiv vozivý a mieše nydom vulkým jeze národný vúspech. Lenin spivaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka v textče. Vojny a problémy na svete nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kiž sú si čvojekoja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša ideja spiva. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a celkunemu hučnemu vopčevaniu tja. Inspirirovane bu John Lennon vo sebie od svoje žony, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa imachu. Mnohým ľuďom bychú tuté bezraničné ideje tedy prostče předopredkárske. Ale snano je runie to tomu dopomhavo, zobu spiev svieto znáte. Runie ve tutým týdženiu je tomu dokladne 55 let, zo je so spiev narával. A ište dženca vúživa so spiev za protestné hýbania, vopomnenské zariadovania abo jako hymna za mier. A svúša na kúždy pád k najvúznamnýším spievam na sveče.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Simon Heduška je nám šedstajú spiev Imagine Johna Lennona. Tutun by sa před 5,5 letami narával. A što netko z čeho je si myslu, to je všetko.

A vítajte k nám, praja konc týždňa tiež tu ešte modostných. Všetko ešte ťa svoju vies, no aj trochu rinču ščinič. A toto tu konc týždňa pri tak menovaný 8 až 40 či hodžinskej akcii bude s kým v okresu. Iž o 20. razy so tuta akcia převieče a kež zahradovarie z džela z vopravdža modostní hač do nedžele, vod dženstniša hač do nedžele, čestnáhancí projekt, ktorúž sú sebi sami vúzvolili. Tiež serbsce modostní a serbske hodžinské kluby so na tutej akcii bude skôr v okresa v občela. Zamier je, nešto vopstajného za tohošnosť stvorič, tak zahradovarie. Tak v obobja busové zastanišča, ponovia športnišča a rajkanišča, sadžia štomy, romadža odpadky, organizuja vústajenci, prevedu vesne svedženie, renoviruja modžinské kluby, raja dživadlo a tak dále, to by netko moja dále naličič a naličič. Za lieca maja v Pančicach Kukovej napríklad zase plánované svoj skaterový areál ladač a porinčič, tak so môža sa tam modostní so svojimi skateboardami zase práve ucechnúvať. Tež nebečanská modžina je zase podľa 10 modostných, je so za akciu veľsú přízevivo tak zariadová zdžili. Moto nebečanú tun raz zromadne zcilní byč. Radvorská modžina dá sa to runia v občeli. Krótky přelad vo témie a što je pri takých 8 až 40 hodinských akciách v zajšvosti hižo vuskočivo namakače na našej internetnej strone a v app MDR Serbia.

Doživič. Napríklad môžete do konca týždňa štartovať s koncertom skupiny Janka Hanka. Oni zapískajú dženca na budeckým náleču, ktorýž sa do runia dženca zájí. Koncert Janka Hanky je dženca večer na podževiečich na miasových vikách do Budešine. Na meje metania a dvorové svedžen prosil dženca serbská šula Michal Hornik Vorkletze od napošestčich na dvorie Vorkletčanskej šule. Tež celodňovský projekt Vonjova Vobora so tam šedstají. V rečo filmového festivala Nusa sče dženca na serbský filmový večer do budeského kamienného domu prošení. Pokazuje tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Cí a film jakošče vodní mužojo bychu. Dženca večer sedmých kamienném domě v Budušině. Viesne svedžen zmeja konce dženia tež v Kulucu. Od jutřišeho s kikorovým turnierom a tež s kielovaniom nečudu potom od dopodňa dosačích sa dále kieluje a popodňu cioch tam my umietaja. Vukačanská biesada a kultúru spichovace tovarstvo preprošuje na mejský svedžen a to jutce popodňu cioch pri viesnej hospodže v Bukecach. Skupina Serbská Ria a Dujorjo Vosady převodžia riovanie a spievanie bukečanskej drastovie skupiny.

0: Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
1: China chce přichodzie ujiče kumštnych inteligencov sobu navjedovač. To je kraj nalječu ze svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujiče nástrojov, kotrež mozy s kompjutorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozovej aktivity kumštne inteligence užívaja. Bez živatuž, zo je kraj Mircu jako prvný na svieče zcova dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne na výkach poskyčovač. Konkrétnym páže, že vo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybu mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinejše povieště okolo výča kumštných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa po Nošinie a USA jenojšiště výčové region sledženiu. Tohle tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorách a fúzií za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dželčkou fyziku dželčno-európske institúcie le džesátky sledženie navieduja, je so zajšvy týdžen vážne rozsud stvoril zo bybšitým vostavo. Vodžac grémy sledženského centruma CERNu švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dželčkovým pospiešakom LAC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta dotspiva po niečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvor nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne džilčky namakač a hižo znáte hišče dokladnýšo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Zmierčinom venkom.

0: pičminčinu, to osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Kuločan Jan Čepic.
2: Topak mi jas Božo, myslach si, jako možach krutko do vudrjenja vojny v bliskim Vukodže z Dubaja do moj ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkadnych situacijach. Trochuju, zo všice hižo doživichme voskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako vierive kšesťan pak myslu, zo nie je šitko jenoj spožo abo pšipad, ale skerje Bože vedženje abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotre šma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vuboke začuče džakovnosče. Šo zbožo v živenju nie je samozrozumlive. Zavešče môžeš myslič, to mi ja zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje džakovnosču k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zoby Boh vás škýtav a v prajíč moli je derje vyšvo, Bohu džak.
0: Nábožný svůk dní má dženca na doku a zamovitosti kuluskýje vosady Jan Čepic.

0: nakładne auto. A Mieszała. Tvária zromadnie
1: na našim tvarnišču.
2: Oh, netko započne sa nové tvarnišče, juchy!
0: No tak vůlke one ne je, Mieszała.
3: No, nakładne auto. Nová gratunia za vesných dživačerjov je tež ništo vážne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvarské dele.
3: A ja racfac všetko vúriu. A potom lijeme fundament, Mieszała.
2: Oh, haj! Dođi vás dar, bagaro.
4: Kde der je?
3: O, za mne přeco. Moja vopač je vulka.
4: Što to je, bagaro?
3: Tu ništo je.
4: Nekajki vulki kamen?
3: Ne, ništo menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hiše hotove, bagaro.
4: Bago je ništo namakal.
0: No to tež hiše. Što da máš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada,
4: kaž nekajka škla. Haj, to vupada kaž stara linja na škla, kaž su je ľudki uživali.
0: Ľudki?
4: Tu su raz ľudki bydlili. A my netko ich dom odpakujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenče nekajki drohotne pokvat ništo ze zajšvosče.
4: Nemôžeš jún cilve vúreč, bagaro?
0: Po našich předpisach drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přindu archeologojo a to přepytuja.
4: Archeo-što?
0: Archeologojo. Oni přesliedža zajšvošť a se šo dokvadne vobladaja.
4: Och, ja bych tež tak ráde tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakava a přepytuava. A što su one varili, što su one pekli.
0: Štú chce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale kde chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spýtaš na tamném boku gratunie.
4: Nie, nic. Snáno tam ještě nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja si tež myslu, za tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče. To bude vjesna nos tu zajmovač. Se ja mislu.

0: Matecoš je donuin poladao.
1: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Juni, štož je LGBTQ+, tovaršnosti, tak mjenovane Pride Month, stej předurjemi, to reka tež zaso tujšto Christopher Street dňo. CSD v Budešinje pak bude leca hinak upada čač zajšve leta, kajž písaja čarovše serbske noviny. Mesto vulke je demonstracije s viacorými tisac ľudžimi, planuja organizátor ojo tunkroč menší format, a to tež šakle novembru. Pšičina, Team chce po zajšvých letách raz moce šonovač a runočasne tiež druhým zariadovaniam CSD Sakskej viace kečnosť če pšavostač. Loni by Budešine niče citesac ľudži podľa, miestnými tiež dojšto svojbo a väčší serbský blok, tun raz maja so dopodňa potom inše dživorničky odmieč, miest druhým za kvírnych ľudži a ich přivúznych, a tež vo sebe v umienam je staršími maso skrúčič. Tež nepřečeskošť napřečo kvírnym bude téma a večer je potom party za modosných a zajmovaných plánovaná kletu maso CSD Budešinje zaso s demonstráciou odmieč.
0: Viac o tom čítaš v čenstnejších sakských novinách.
2: Serbských novinách.
0: Serbských novinách. Na hoci je

0: Uknjece, Dolnosherskije a Gornosherskije rece su ves lepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo Dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten Gornosherski domoj. Obe kupce intenzívne uchňo tie vodpovednú sersku riec a letosta ste prieden raz organizirovali zgromadnú exkurziu na neutrálnym miestne v regióne slepjanského dialekta. Žas iš obšelniku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj sú podľa byli. Riecne tréna pla Zorjaku Gregor Vičorek.
1: Dlatogaž cisto geografiski sušaju slepjanske strony tike do Zakskije a historiski do Gornje Užice, ali v Trece a kulture skiri do Dolnje Užice. A dlatogjo to je jedno perfektne symboliske mjestko takiego zmakanja, že ošte Dolno a Gornoserske ukniki megu se zmakaš.
0: Obšelniki su se ogledali serski kulturne centrum v Slepem, vesne kjarchob se starimi serskimi rovovimi kamienjami, njepilic dvor v Ronem a teke uglovu jamu, přes kotaruž su se sy zgubili. Za cas exkursie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadvigu Malinkoveju v slepjanskej cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umeniš, menite Gregor Vičorek a Julian Nitscha od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirunali, kak to při nich bježe, kak při nas. A za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nje tyke našu rec a od toho mežeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo vížeš až také ve Dolnej Užice, dávajú ľuže, ktoré uknú také pilne sersku ric, tak keď naši to ve veľkých žárach činia, tak zoriaky ve dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna veľká, veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až budeme to ako kšute programové dybk do našho programa ty zatvoriš.
0: Obšelniki Češiego lietnika projekta Zorja v júniu dokoncujú svojo žasoš mjasecne uknienie. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.

frischne Filme z podzajčnej Europy. Te mežo šo nintoves gorecu a okolinju ugledaš a ogledaš. Ve čirošku, mjaze polskeju, nimskeju a českeju, vedmejo se ten koinc tyženja, ten či advažaste filmove festival pši nüsse. Dobra tradícia při tom festivalu jo, až se tam také serske a nimske filmarie přeci na umenu zmakajú, bez seši vúžeských filmarjov. Žinca, ziga dvejo južo, majú tam živarnicku k témie film a živadvo. Kak dajú se živadvoje kuse do filma transportírovaš jo tamto pšašanje? Umena bužo z grajajami nimsko-serskego ľudového živadva ve Budyšinje. A ve Budyšinje běže v rámiku festivala Žinca viacor serske filmy pod titulom Veda a vizie. Sega sedmich viacor ve Steinhaus ve Budyšinje. Víče joppen umena filmar jo planovana, mjaze drugim se zvieskom Roma a Sinti ve Sakske, veni su před krotkim svojski grajne film zgötovali. Dalšne informácie k programu zmakania namakajo šopet www.wuzica-film.de.

0: Wash junkie za expertis herskie rätsel. Te jos haja was riodu ves herske museo ve mieste. Dr. Marek Meyer, žeba na univerzische v polskem mieste Vuč, v tamnem institutu za slavistiku. A vence tam zabira z historiskiju, slovjanskiju a indoeuropskiju rätselvedu. V svojom přednosku z Riodu jo ulicoval vo zvískach serskeju recovu ze spraslovjanščinu. Za to jo dal teke cebe red příkvadu ze šakých moderných slovjanských recov a z vetem reteje povapskeje rece. Na přednosk jo přichvatalo už i 20 zajmcov z Dolneje Vúžice a samo z Barlinja. Mjaze jo byl teke sobuživašer z Herskego instituta v Hožebusu Marek Slodička.
1: Ja nie som z toho uchadal, dokuláž to za zjavnosť, takú poušiknú zjavnosť přednosk byl. A kniaz Marek Meyer a kniaz Marek Slodička z tej obej slavista. A taky nie som z toho uchadal až nieco nového naukňom, ale som obšaldu. Ja som zginil, až tá metatéza likvidov nie je jano v Kašubskej riece bylo, ale také v druhých riecach. Až napríklad v praslovianskej riece jo to žincajšné dolnoseské slovo groniš jo gornity. To groniš. Or a nic ro. Nicga. A až to je také, dalo to slovo samé, až to je také dalo v povapskej rieci, to je za mňa nové bolo a vegin zajímne. Dokoláž ovace se mi jeho zdalo, až to groniš jo jadno, je, no je také unikum dolnoserské. Ale nie jo. To je obšal do slovianské slovo. A také som nieco nauknul v tých žredovách, že by ja sám, až nekaké prašania by mal, aby mogal pyglinuš. Ja som pen ešte detaile zginil, což nastupá jednotlivé etymológie serbských slov. Tam ja veľkým ukubovaný nie som a s takým ja som mi to veľkým spodobalo.
0: Dogled do staviznú slovianských a vesemne serbských urecovú jo dalo tu z riodu pri serbském blíže v serbském muzeu v Hožebusu. A vy dostanete net dogled do termínu a zaredovaniu za ten koniec týždňa. Štefani Krautzholz jen za vás má po přidúcej muzice.
2: Contrôlateur.

0: tardes.
1: Kein stežinja kiva, a šo se zavišče zaslužili nico redniko za tednja. Mogu vam nento šake naražiš za ten cas, při mikrofonje ja Štefani Krautzeuc. Kdož ma rad elektronisku a eksperimentelnu muziku, môža žínca viaco doješ do Hornikec, to je na nímsky Knappenrode. V tamnej energiefabrik jo event endlich Wochenende Lab 2. Mjaze nape sedemich a ževišich budu tam zuki, kterýž mašiny sú stverili, DJ-sets, live-performances a rozgrona. Ves reži stoj to zmakanje elektroniskeje zukujerice a selskeje formujerice. Bydla sú mjaze drugimi DJ Phil, DB Plus, Zvejec a Daniel Kaminaj. Sobetu mygu fans komikuch zešuku Mosaik z Casa DDR přiš do Ščenca pla Dziuka. Tam jo ve Steinitzhof blužiske Mosaik zmakanje. Mjaze zega žasešich a dviju předavaju starše a noše zešuki v budkach, ustajenca bužo a pyšny program. Wissemnoš su zešuki ve selske rice, žož abrafakse su na ogliže plat zanego mlönikalja ve zanem kolmcu. Rož za žiši tam ve Štěncu bužo egen tak ako zastaranje s mincami. Zaridova jo Vili Paška, kenčo ako balokopa nega sobugral pla selskego mustva. Celle kenc tyženja bužo ve Lubnju je nímske žen ludovych drastvu. Ose vješi šikno okolo nalogu ludovije rije a ludovych drastvu. Mestno jo rožova zagroda při velikem spribinem přistavku. Sobetu zega píšiš, budu svetocne vetekšiš, kaka ľudová drastva bužo ľudová drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerský prezident Dietmar Woidke. Zaušich ogledajú bužo pyšnú marku živinie s tradicionálnym rucnikárstvom, regionálnymi špecialitami a nakladžením senového stoga. Neželu bužo žasečích namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paralelne jo nímsky Žišece a mložinský žen ľudových drastvu tam ľubňuje. Teke ve blotách bužo dalšne vieraš kenca týženia v Lubinie. Ten týžin cvieši šuží slavného písnaja králižu Paula Gerharta. Vieraš k bužo neželu v Lubinie. Namšu, svieženiom pomníka a koncertom, žož kči spomínaš na živine a statkovanie Paula Gerharta. Namša se zarobio zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nímske Rice. Zega jatnašich jo sviežin pomníka a vetbeludňo vet zega stödych koruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža isch na cerkvine tom. Namiestne okolo cerkvi bužo wieloraktny program. Muzika grajo tam wieliku rolu. To se vie. Neželu sčo učobne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svežin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas redne kejnc tyženja. Ja žicem vam wiele wjasela. Mešo se deje.
2: No a graj, kake bužo vedro k tomu?
0: Vedro.
2: Žedna mrokava na nebju a až do 26 stopňu žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce mežo se eventuelne chylu hýš, víče zajča budú planas v podpôdňu bramborskije mrokavy a jednotlivé zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžijo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry mjaze 22 a 25 stopňami. Neželú teke svinsne a suche pla až do 4 stopňov.